Robot bro, kámo, daj žrudu, pěkně šou kousík a dá nás učíle dělovi mea, regulárně vaše vlastní kolády, tak jdu, pusil zrev, pusil zrev, pusil zrev, pusil zrev.